Čuli smo sonatu i na reprezentaciju Avium Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Nastupili su barokni violinist Eduard Melkus, orguljaš Wolfgang Gabriel i violončelist František Bernharda Jo.